Kamaráta Bern s dirigentem Alexandrem von Venkopem dohráli Capriccio číslo 4 pro komorní orchestr Jana Dismase Zelenky. Milí posluchači, v následujících minutách zaměříme pozornost na operní hudbu 19. století. Tvůrce hudebního dramatu Richard Wagner patří na tomto poli k největším novátorům své doby. Nejslavnější je jeho tetralogie Prsteny Nibelungův, kterou tvoří opery Zlato Rýna, Valkýra, Siegfried a Soumrak bohů. Poslechneme si árii Vládce všech bohů Wotana ze třetího dějství opery Valkýra, kdy se Wotan loučí se svou dcerou Valkýrou Brynhildou. Zpívá baritonista Antonín Švorc, orchestr Národního divadla v Praze řídí Zdeněk Košler.

Baritonista Antonín Švorc a orchestr Národního divadla zařízení Zdeňka Košlera přednesli árii Wotana ze třetího dějství opery Valkýra Richarda Wagnera. Milí posluchači, na stanici Český rozhlas D-dur v tuto chvíli nahlédneme do tvorby anglického klasika hudby 20. století Benjamina Britna. Jedním z jeho nejoblíbenějších děl jsou variace na téma Britnova učitele Franka Bridge pro smyčcový orchestr dokončené v roce 1937. Britten použil jako základ variací téma z Bridgeovy druhé idyly pro smyčcové kvarteto. V 10 variacích najdeme zpracování ve formě pochodu nebo romance ve stylu italské árie nebo vídeňského valčíku. Variace na téma Franka Bridge od Benjamina Britna si poslechneme na nahrávce orchestru Symphonia of London, řídí John Wilson.

Variace na téma Franka Bridge pro smyčcový orchestr od Benjamina Britna hrála Symphonia of London za řízení dirigenta Johna Wilsona. Milí posluchači, u mikrofonu stanice Český rozhlas D-dur je s vámi stále Robert Škarda. Pro následující minuty vybírám z komorní hudby 19. století skladbu psanou pro violončelo a klavír. Johannes Brahms zkomponoval dvě violončelové sonáty. Sonátu číslo 1 e-moll opus 38 komponoval Brahms v letech 1862 až 65. Třívětá sonáta je poctou Johannu Sebastianu Bachovi, neboť hlavní téma první věty a téma fugy v třetí větě vychází z Bachova cyklu Umění fugy. Brahmsovu první violončelovou sonátu opus 38 zahrají Stephen Isserlis na violončelo a Stephen Huff na klavír.

0: Sonátu číslo 1 e-moll opus 38 Johannesa Brahmse hráli violončelista Steven Isserlis a klavírista Stephen Huff.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, na stanici D-dur nyní společně s další kompozicí nahlédneme do české hudby 20. století. Rodák z Chrudimi, skladatel Jaroslav Doubrava, vyšel stylově z tvorby autorů české meziválečné moderny. Významnou část jeho odkazu tvoří scénická a symfonická díla, mimo jiné i balety. V roce 1951 se Doubrava nechal inspirovat satirickou básní Karla Havlíčka Borovského, Krála Lávra, a napsal baletní pantomimu stejného názvu. My si nyní poslechneme svitu z tohoto baletu pro sbor a orchestr. Jejíž části nesou názvy Pod šibenicí, Oslí fuga, U Wyklowské vrby a finále. Svitu z baletu Král Lávra Jaroslava Doubravy zpívá muzika Bohemika, hraje Státní filharmonie Brno, řídí Miloš Konvalinka.

Baletní svitu Krála Lávra Jaroslava Doubravy jsme slyšeli v provedení sboru Muzika Bohemika a Státní filharmonie Brno pod taktovkou Miloše Konvalinky. Tímto také končí hudební výběr, který pro vás připravil Robert Škarda. Milí posluchači, přeji dobrý poslech dalšího vysílání stanice D-Dur.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Handel byl nejen mistrem velkých partitur, včetně oper a oratorií. Bravurní byl i v psaní hudby pro prakticky jakoukoliv příležitost, jíž si žádal zejména provoz anglického královského dvora, kde také působil. Tak napsal ty své slavné hudby ke královskému ohňostroji nebo vodní hudbu k plavbě na Temži. Reflektoval ale i církevní svátky či rodinné slavnosti na dvoře. Například, když královna Anna slavila v roce 1713 narozeniny, složil Handel gratulační ódu, příznačně nazvanou Věčný zdroj světla. Zároveň jí byl vzdán dík za uzavření utrechtského míru. Jak slavnostní óda zněla, nám alespoň v části z ní připomenou sopranistka Suzanne Rydén, trumpetista Niklas Eklund a soubor London Baroque.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Výborná předloha, Beaumarchaisova divadelní hra a neméně kvalitní italské libretto Lorenza da Ponte, postavené na skvěle vykreslených charakterech postav, zápletkách, převlecích a situační komice, jsou spolu s Mozartovou geniální hudbou příčinou neutuchající oblíbenosti Figarovy svatby u diváků i interpretů. A že je z čeho vybírat, třeba taková árie hraběnky ze druhého dějství Porgia Mor, v níž hraběnka truchlí ve své komnatě nad tím, že hrabě už jí nemiluje. Lásko, slyš, mír mi přej, znáš mou trýzeň, pláč i žal. Sopranistka René Flemingová, London Symphony Orchestra a dirigent George Scholty.

Tento pojem vymyslel neoromantik Hector Berlioz a použil ve své programní Fantastické symfonii, kde idée fixe symbolizuje dívku, která se objevuje v průběhu díla v různých rolích. Hector Berlioz, Pochod k popravišti, čtvrtá část z Fantastické symfonie, opus 14a, orchestr revoluční a romantický, řídí Sir John Eliot Gardiner.

Nyní chvíle pro francouzské baroko a pro Jeana-Louise Marchanda, skladatele, varhaníka, čembalistu. O něm se hovořilo jako o přímém konkurentovi Françoise Couperina. Sám král slunce Ludvík XIV. Obdivoval Marchandovo interpretační umění. Jaké asi bylo, nám dnes po staletích ukazuje alespoň jeho mistrovství kompoziční. Francouzská čembalistka Blandine Verlet hraje preludium, první část svity pro čembalo G-moll Jeana-Louise Marchanda.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Své lyrické klavírní kusy psal německý romantik Felix Mendelssohn Bartholdy v průběhu 16 let a naplnil jimi 8 sešitů po 6 písních beze slov. Nesmírně populární byly písně beze slov hlavně v Anglii, kde mu zajistili slávu a nesmrtelnost už za jeho života. Legendární německý klavírista Walter Gieseking pro nás teď otevře sešit 4. a zahraje píseň beze slov Es-dur.

D-dur, vaše tónina. Ludwig van Beethoven, sonáta pro klavír číslo 2 a dur opus 2 číslo 2, první věta hraje Alfred Brendel.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Před námi je luteránský hymnus o křtu páně a svátosti křtu jako takové, který kolem roku 1542 napsal Martin Luther. Christ unser Herr zum Jordan kam. Kristus náš pán, když přišel k Jordánu. Uslyšíme ho bez hudebnění velkého Johanna Sebastiana Bacha, který melodii hymnu použil jako cantus firmus svého chorálního preludia BWV 684. Na varhany hraje Jan Kalfus.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Příběh čtvrté věty Haydnovy symfonie číslo 45 Fis-moll je velmi známý. Hudebníci Haydnova orchestru se už chtěli vrátit z letního sídla prince Esterházyho do Eisenstadtu, kde měli rodiny. A když se princ k návratu neměl, obrátili se na svého kapelmajstra. Haydn to pak vyřešil diplomaticky, skrze hudbu. Věty jeho nové symfonie postupovaly jako obvykle, ale ve finální čtvrté, když začala živá věta a mířila podle všeho k závěru, najednou pauza a začalo adagio, překvapivě opět pomalá hudba. Tady musel princ, hudební znalec, rozhodně zbystřit. A pak to přišlo. Dva hudebníci přestali hrát, zhasli svíčku u pultu a odešli. Další dva, další, až nakonec tam seděli jen Haydn a Luigi Tomasini u prvního pultu. Dohráli, sfoukli, odešli. Hudby milovný kníže údajně vtipný vzkaz pochopil, druhý den se dvůr vracel do Eisenstadtu. Tak prosím, díky této větě symfonie na odchodnou Academy of Ancient Music vede Christopher Hogwood.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Do rudolfínské Prahy míříme teď za Karlem Leutonem, vlámským varhaníkem a skladatelem, který ovšem strávil většinu života ve službách habsburských císařů. Nejprve u Maximiliána II. Ve Vídni a pak u Rudolfa II., který dvůr přenesl do Prahy. A Karl Leuton u nás jako dvorní varhaník a dvorní skladatel strávil 40 let a v Praze i zemřel. Vybíráme z jeho díla Credo, vyznání víry, ze slavnostní mše na počest jeho císařské milosti Rudolfa II., prosmíšený sbor a varhany. Zpívá sbor Fraternitas Literatorum, na varhany hraje Martin Horina.

Karl Philipp Emanuel Bach, sonáta pro flétnu a varhany D-moll, druhá věta. Hraje Yoshimi Oshima na flétnu, Jaroslav Tůma na varhany.

V létě roku 1917 pobýval 26-letý Sergej Prokofjev na chatě, kde neměl k dispozici klavír. Nemohl tak pokračovat ve svém oblíbeném hledání nezvyklých souzvuků a tak si prý řekl, že napíše malou symfonii, a to tak, jak by ji napsal Haydn, kdyby se dožil dnešních dnů. Obsazení orchestru je haydnovské, stopáž odpovídá Haydnovi. Prokofjev, buřič a novátor v sobě své modernistické výboje potlačil a vzniklo dílo, které slavilo okamžitý úspěch a mimořádně populární je dodnes. Klasická symfonie. Samozřejmě nelze zapřít, že ji psal autor 20. století, ale nelze ji upřít ony požadované haydnovské parametry. Zkrátka zde v onom létě válečného roku 1917 se u Prokofjeva narodil neoklasicismus. Na místě třetí věty postavil Prokofjev místo klasického menuetu barokní gavotu, kterou o mnoho let později použil v baletu Romeo a Julie. A nám ji teď zahraje Česká filharmonie se Zdeňkem Košlerem.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Jediným britským skladatelem, který po Edwardu Elgarovi dosáhl světového renomé, je Benjamin Britten, který byl pojmem především v 50. letech 20. století a jeho věhlas trvá dodnes. My teď nahlédneme do ranější tvorby 20-letého Britna. Ve své Simple Symphony pro smyčcový orchestr mladý skladatel, který měl za sebou kariéru zázračného dítěte, užil několik svých nejoblíbenějších hudebních motivů právě z dětství. V každé větě jsou dva a před námi první věta Simple Symphony v podání komorního orchestru Orpheus.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Příští okamžiky strávíme s Heinrichem Isaacem, renesančním skladatelem frankoblámské školy, který působil v Německu, Rakousku, Itálii, byl oblíbeným hudebníkem několika členů slavné rodiny Medičejských, později se stal dvorním skladatelem habsburského císaře Maximiliána I., s nímž cestoval po Evropě a na konci života se vrátil do Itálie, do Ferrari. Je tomu už přes 500 let. Isaac zemřel v roce 1517. A zřejmě si při svých evropských poutích zvláště oblíbil jedno město, neboť napsal tuto kancónu. Innsbruck.

Franz Berwald, švédský romantický skladatel, který mohl komponovat jedině tehdy, když mu fungovala sklárna, jejímž byl ředitelem, a jeho symfonie číslo 4, druhá věta. Hrají Göteborgští symfonikové, řídí Neeme Järvi.

Rondo je forma, v níž se hudba několikanásobně vrací k hlavnímu tématu a střídá ho s dalšími hudebními myšlenkami. Téma tedy působí jako jakýsi refrén. Hra s posluchačem spočívá v tom, že skladatel návraty hlavního tématu různě oddaluje či zkracuje a tak uspokojuje či napíná naše očekávání. Rondo často najdeme v závěrečných větách sonát, symfonií nebo jako samostatnou skladbu. Johann Josef Fuchs, Rondo pro 7 nástrojů, Concertus Musicus Wien řídí Nikolaus Arnoncourt.

Spojení Beaumarchaisova hra, da Ponteho libretto a Mozartova hudba bylo předem určeno k úspěchu a opera La Nozze di Figaro, Figarova svatba, to skutečně potvrdila. Od předehry k poslednímu tónu je to skvostná hudba, ale my si teď vybereme možná nejslavnější árii, již mají v repertoáru snad všechny mezzosopranistky na světě. Ve druhém dějství jí zpívá Cherubín a je označována za jedno z nejkrásnějších lyrických vyznání lásky, když líčí pocity poprvé prožívané lásky. Boj ke sapete zpívá jako Cherubín Magdalena Kožená. Orchestr doby osvícenské řídí Simon Rattle.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Johann Baptist Kramer, jeden z nejlepších klavíristů přelomu 18. a 19. století, později známý a úspěšný vydavatel a výrobce klavírů, psal především klavírní sonáty, koncerty a také etídy. Do svého 50. opusu jich například vložil hned přes 80. A nenechte se mýlit, jsou to velmi pěkné a převážně zpěvné kousky. Petr Jiříkovský teď hraje Kramerovu etídu číslo 5 a mol.

Jeremiah Clark, trumpet tune pro trubku a varhany, hraje Hakan Hardenberger na varhany Simon Preston.

Jan Václav Hugo Voříšek, mše B-dur a část Benediktus. Pražský komorní sbor a virtuozity Praha řídí Václav Neumann.

Henry Purcell, fantazie pro 5 smyčcových nástrojů. Hrají členové Orchestra of the 18th Century, řídí Franz Brüchen.

Zdá se to neuvěřitelné, ale přeslavný cyklus 16 písní na verše básníka Heineho složil Robert Schumann za 9 dní. Je to cesta od radosti z nové lásky přes nezdar až ke zklamání. Je to čistý romantismus plný barev a emocí. A je to organické spojení hlasu lidského a klavírního. Poslechněme si to. Wenn ich in deinen Augen sehe, když dívám se do tvých očí, píseň ze Schumannova cyklu Láska básníkova. Finští interpreti Jorma Hininen a Ralf Gotony.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Čtvrtá věta páté symfonie Gustava Mahlera. To je slavné adagietto, volně plynoucí, jakoby snová, křehká, nebeská hudba jen pro smyčce a harfu, a pak znenadání ta velká sexta a mohutný zvuk orchestrálního pléna. Je to jedna z nejpodivuhodnějších symfonických vět, která samozřejmě žije i vlastním koncertním životem. Mahler svou pátou symfonii psal v letech 1901 a 2, v době, kdy prožíval vášnivý vztah s Almou Schindlerovou, vídeňskou femme fatale, jejímuž kouzlu podlehlo tolik slavných mužů před Mahlerem i po něm. Almou Mahlerovou se stala krátce po dopsání této symfonie. Asi desetiminutové adagietto s Mahlerovým přípisem sehr langsam, velmi pomalu, je de facto milostným dopisem pro Almu. Bylo slavné od počátku, ale poté, co je použil Visconti ve svém filmu Smrt v Benátkách, ještě výrazněji. Tady je v podání symfonického orchestru Bavorského rozhlasu s Rafaelem Kubelíkem. Adagietto z Mahlerovy páté.

Johann Sebastian Bach, árie z kantáty číslo 1. Erfüllet ihr himmlischen göttischen Flammen. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Škoda, že velký americký skladatel, geniální syntetik písňové tvorby, jazzu a klasické kompozice George Gershwin se dožil pouhých 39 let. Při jeho mimořádném nadání, nevyčerpatelné invenci a svěžích nápadech by jistě populární i klasickou hudbu ještě o mnohé obohatil. Ve 20. letech chrlil jeden písňový, respektive muzikálový hit za druhým. Ale také napsal dodnes obdivovaná, řekněme vážnější díla. Rapsodii v modrém, klavírní koncert F-dur, Američana v Paříži, ve 30. letech pak operu Porgy a Bess, doceněnou až po Gershwinově smrti v roce 1937. My si teď právě z těch let 20. vybereme jedno ze tří preludií pro klavír, nebo také jazzových preludií. Bude to číslo 2, a to v podání Emila Leichnera.

Ludwig van Beethoven, finále symfonie číslo 4. Hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Bedřich Smetana, ária Mumlala z druhého dějství opery Dvě vdovy. Zpívá Eduard Haken, orchestr Národního divadla v Praze řídí Jaroslav Kromholc.

jezdí, kdo smí v kloči, nevšel ma bez cesty stočí, kdy babice mi sbírá hrasti, nebliška vyklouzne mi spasí.

guma žena, uladím si mi skročím hned, jim uladím si mi skročím hned, i skročím, i skročím hned. Urči bez nevůle, urči bez nevůle, fena,

O dramatickém životě renesančního šlechtice z Venózy Karlu Gesualdovi bylo napsáno mnohé. Znovu a znovu fascinoval jeho příběh. Vražda jeho nevěrné manželky, Gesualdovi depresivní stavy, během nichž vznikaly jeho pozoruhodné madrigaly, i jeho úsilí o získání ostatků svého strýce, jímž nebyl nikdo menší než svatý Karel Boromejský. V madrigalech je skryto Gesualdovo mistrovství překvapivých disonancí, chromatiky a afektů. Dodnes jsou soubory staré hudby vyhledávané a nahrávané a fascinovaně poslouchané. Připomeňme také, že Carlo Gesualdo da Venosa byl vynikajícím loutnistou, kytaristou a klavichordistou. A poslechněme si Canzone francese pro harfu. Hraje Andrew Lawrence King.

Když byl irský klavírní virtuóz John Field se svým učitelem Muciem Clementym na návštěvě v Petrohradu, tak se do Ruska zamiloval, že se rozhodl tam zůstat. Právě zde pak Field vyvinul svůj osobitý styl klavírní hry a vložil jí do zcela nové formy nocturna. Dodnes je mu připisován vynález nocturna. Sám Field jich napsal 18, toto je nocturno číslo 2, C-moll, hraje Benjamin Frith.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Dynamika je práce se silou zvuku. Hudba může znít slabě, tedy piano, nebo silně, tedy forte. Může i postupně zesilovat nebo zeslabovat. V jednu chvíli mohou v orchestru některé nástroje, třeba ty, které mají melodii, hrát silně, ostatní, které ji doprovázejí, hrají slaběji. Na rozdíl od heavy metalové kapely, která umí jen fortissimo, využívá symfonický orchestr celého dynamického rozsahu od 5 do 90 decibelů. Jan Dismas Zelenka a skladba Hypochondria, což je zřejmě předehra ke zdravému nemocnému. Hraje soubor Freiburger Barock Orchestra.

16 let bylo Wolfgangu Amadeovi Mozartovi, když v rodném Salzburku zkomponoval svou symfonii číslo 16 C-dur. Ač komponována pro dva hoboje, dva lesní rohy a smyčce, ve druhé větě tříveté symfonie dechy vůbec nehrají a prostor tak mají pouze smyčcové nástroje. Poslechněme si ono Andante Grazioso v nahrávce souboru The English Concert, který vede Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Giovanni Pierluigi da Palestrina kladl ve své tvorbě důraz na srozumitelnost duchovního textu, která se ve složité renesanční polyfonii často ztrácela. Žalm Exultate Deo zpívá sbor Westminsterské katedrály.

Jméno Isaac Albéniz bude navždy vepsáno zlatým písmem do dějin španělské hudby a kultury. Tento impresario, dirigent, klavírista a skladatel, žijící v letech 1860 až 1909, se stal prvním autorem po stovkách let od Tomase Luise da Victoria, jenž si získal mezinárodní věhlas. Ať mluvíme o operách Pepita Jiménez a Merlin, nebo orchestrální hudbě, nebo klavírních svitách Iberia a španělská svita, španělské rytmy a idiomy jsou všudy přítomné a nesmírně efektní. My nahlédneme do Albénizovy španělské svity v úpravě pro kytaru a zahraje nám Vladimír Mikulka.

Luis Spohr, Vzpomínka na Mariánské lázně, valčík pro 11 nástrojů. Hrají členové Akademie svatého Martina v Polích.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Kdo si o Dmitriji Šostakovičovi řekl, že to byl ruský John Williams své doby, nejslavnější a nejlepší autor filmové hudby? O této kapitole Šostakovičovy tvorby se možná ví méně, ale je pozoruhodná. Vždyť mezi lety 1929 až 70 zkomponoval na 30 soundtracků, tedy doprovodil svou hudbou 30 filmů. K nejznámějším z nich patří hudba ke snímku Ovád, The Gadfly z roku 1955 a zní několikaminutová romance pro housle a orchestr, v níž jakoby se Šostakovič inspiroval něžnou meditací Žila Masneta v opeře Thais nebo širokými melodiemi italských oper. Však film také sleduje ruského hrdinu v Itálii 30. let 19. století a romance se hraje na koncertních pódiích jako populární kus. My máme výtečnou nahrávku amerického houslisty Alexandra Kera a Royal Concerthebouw Orchestra s dirigentem Richardem Šajím.

Josef Haydn, árie z opery Orlando Palladino. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Čakona a pasakália jsou polyfonní hudební formy postavené na stále se opakující basové figuře. V basové lince se donekonečna opakuje stejný motiv, ostatní hlasy jsou svobodné, ale musí respektovat rotující basovou figuru. Forma se často vyskytuje ve varhanní hudbě, kde se o bas starají varhaníkovi nohy.
1: Brahmsova poslední, čtvrtá symfonie E-moll, někdy nazývaná epická, vznikla v polovině 80. let 19. století a Brahms si pro první provedení položil podmínku, že nejprve celou partituru sám projde s orchestrem, než se rozhodne seznámit s ní veřejnost. Premiéru, která byla provázena velkým úspěchem, řídil sám 52-letý skladatel v Meiningenu. Jediná z jeho symfonií končí v molové tónině, E-moll, což uslyšíme, protože necháme znít závěrečnou čtvrtou větu, vzácný příklad symfonické pasakálie, řekněme variací nad ostinátním basem. Za osmitaktové téma, které tu ovšem nezní jen v basu, ale i v dalších hlasech, si Brahms vybral nápěv jedné Bachovy.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Johann Sebastian Bach, první věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 E-dur. Hraje Glenn Gould, Columbia Symphony Orchestra, řídí Vladimír Golšman.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Jedním z řady skladatelů, kteří někdy v průběhu poloviny 16. století přicházeli ze severu Evropy do Itálie a organicky propojili polyfonní franco-vlámský styl kompozice se zpěvným stylem italským, byl i Vlám Adrian Willaert, který posléze zakotvil ve městě na Laguně v Benátkách, kde také poté, co 35 let řídil kůr chrámu svatého Marka, roku 1562 zemřel. Nám teď sbor La Capella Real de Catalunya a soubor starých nástrojů Esperion 20 zařízení Jordiho Savala přinášejí Willaertovu světskou skladbičku žertovnou Villanelu o starých nepříjemných ženách, bláznivých a krvežíznivých.

Dynamika je práce se silou zvuku. Hudba může znít slabě, tedy piano, nebo silně, tedy forte. Může i postupně zesilovat nebo zeslabovat. V jednu chvíli mohou v orchestru některé nástroje, třeba ty, které mají melodii, hrát silně, ostatní, které ji doprovázejí, hrají slaběji. Na rozdíl od heavy metalové kapely, která umí jen fortissimo, využívá symfonický orchestr celého dynamického rozsahu od 5 do 90 decibelů. Ludwig van Beethoven, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 C-dur opus 15, hraje Lang Lang a orchestr de Paris. Řídí Christoph Eschenbach.

Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Náš pořad zahájíme předehrou Sen noci svatojanské, kterou Felix Mendelssohn Bartholdy napsal v pouhých 17 letech jako jedno ze svých prvních mistrovských děl. O 16 let později tuto původně koncertní předehru začlenil do scénické hudby k Shakespeareově hře Sen noci svatojanské, která se jí stala inspirací. Vyslechneme ji v podání Londýnského symfonického orchestru, který diriguje John Elliot Gardiner.

0: Dozněla předehra Sen noci svatojanské, dílo Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Londýnský symfonický orchestr dirigoval John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vespere solennes de confessore, česky slavnostní nešpory o vyznavači, zkomponoval Wolfgang Amadeus Mozart roku 1780 v Salzburku. Je to jeho poslední velké liturgické dílo určené pro salzburskou katedrálu. Mozartovy slavnostní nešpory vyslechneme v provedení sboru a orchestru The English Concert se solisty Barbara Bonney soprán, Catherine Wynne Rogers alt, Jamie McDougall tenor, Stephen Gutt bass. Provedení řídí Trevor Pinnock.

0: To byly Vespere solennes de confessore, slavnostní nešpory Wolfganga Amadea Mozarta v provedení sboru a orchestru The English Concert se solisty Barbara Bonnie Soprán, Catherine Wynne Rogers Alt, Jamie McDougall Tenor, Stephen Gutt Bass. Provedení řídil Trevor Pinnock.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Septet S-dur pro neobvyklé obsazení klarinet, fagot, lesní roh, housle, violu, violončelo a kontrabas napsal Ludwig van Beethoven v letech 1799 až 1800 a od počátku se stal jedním z jeho nejoblíbenějších děl. Vyslechneme jej v provedení francouzského souboru historických nástrojů Le Concert de la Loge, který vede od houslí Julien Chauvin.

0: Septet S. dur Ludwiga van Beethovena přednesl soubor Le Concert de la Loge, který vedl od houslí Julien Chauvin.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Dvě orchestrální serenády Johannesa Brahmse můžeme považovat za významný předstupeň jeho symfonické tvorby. Serenádu číslo 2 A-dur napsal roku 1859 a věnoval ji Kláře Schumannové. Skladba je pozoruhodná mimo jiné neobvyklým obsazením orchestru. Chybějí v ní housle, díky čemuž mohou výrazněji vyniknout dechové nástroje. Významnou inspirací se Brahmsovi staly kromě jiných právě Mozartovy serenády pro dechové nástroje. Serenádu číslo 2 A-dur vyslechneme v provedení orchestru dobových nástrojů Orchestre Révolutionnaire et Romantique pod vedením Johna Eliota Gardinera.

0: Vyslechli jsme serenádu číslo 2 A-dur v provedení orchestru dobových nástrojů Orchestre Révolutionnaire et Romantique, který řídil John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Moteto pro pět hlasů Jesu meine Freude napsal Johann Sebastian Bach pravděpodobně mezi léty 1723 až 1735, patrně pro smuteční bohoslužbu. Svým rozsahem i kompoziční a interpretační náročností by jej bylo možné s trochou nadsázky označit za koncert pro sbor. Basso continuo sice není v partituře výslovně předepsáno, jeho účast se však v Bachově době předpokládala. Moteto Jesu meine Freude vyslechneme v podání francouzského vokálně instrumentálního souboru Pygmalion, který vede Raphael Pichon.

0: Doznělo moteto Jesu meine Freude Johanna Sebastiana Bacha. Soubor Pygmalion řídil Rafael Pichon.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Klavírní kvintet G-moll napsal Dmitrij Šostakovič mezi červencem a zářím roku 1940 na podnět členů Beethovenova kvarteta, pro které později vytvořil téměř všechny své smyčcové kvartety. Premiéra se uskutečnila 23. listopadu 1940 v malém sále Moskevské konzervatoře. Beethovenovo kvarteto tehdy doplnil u klavíru sám skladatel a provedení se setkalo s mimořádným úspěchem. Už 29. dubna následujícího roku zazněl kvintet také v americké premiéře v newyorské Carnegie Hall. Šostakovičův kvintet si nyní vyslechneme v provedení těchto interpretů. Martin Helmchen klavír, Peter Schemann housle, Veselin Gelev housle, Alexander Zemcev viola a Kristýna Blaumane violončelo.

0: Vyslechli jsme klavírní kvintet G-moll Dmitrije Šostakoviče v obsazení Martin Helmchen klavír, Peter Schemann a Veselin Gelev housle, Alexander Zemcov viola a Kristýna Bloumane violončelo.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Tafel Music je reprezentativní kolekce komorních i orchestrálních skladeb, kterou Georg Philipp Telemann vydal vlastním nákladem roku 1733. Z této sbírky si nyní poslechneme koncert A-dur pro flétnu, housle, violončelo, smyčce a basso continuo. Vyslechneme jej v podání souboru Musica Antiqua Köln se solisty Jet Vance, barokní flétna, Reinhard Goebel, barokní housle, Phoebe Karaj, barokní violončelo a provedení řídí Reinhard Goebel.

0: Dozněl koncert A-dur pro flétnu, housle, violončelo, smyčce a basso continuo v provedení souboru Musica Antiqua Köln se solisty Jet Vance, barokní flétna, Reinhard Goebel, barokní housle a Phoebe Caray, barokní violončelo. Provedení řídil Reinhard Goebel.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro orchestr Bély Bartóka je jedním z nejhranějších orchestrálních děl 20. století. Barták jej zkomponoval mezi 15. srpnem a 8. říjnem roku 1943 a o dva roky později jej ještě revidoval. Z bohaté diskografie tohoto významného díla jsme na závěr dnešního pořadu vybrali vysoce hodnocenou nahrávku Cincinnati Symphony Orchestra, který diriguje Paavo Järvi.

0: Vyslechli jsme koncert pro orchestr Bély Bartóka. Cincinnati Symphony Orchestra dirigoval Paavo Järvi. Tento snímek zároveň uzavřel dnešní pořad, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Náš pořad zahájíme orchestrální svitou číslo 3 D-dur Johanna Sebastiana Bacha, zkomponovanou kolem roku 1730, patrně pro veřejné koncerty hudebního sdružení Collegium Musicum, které se konaly v Cimrmanově kavárně v Lipsku. Vyslechneme ji v interpretaci Freiburského barokního orchestru.

0: Dozněla svita pro orchestr číslo 3 D-dur Johanna Sebastiana Bacha v provedení Freiburského barokního orchestru.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Smyčcový kvartet číslo 6 B-dur zkomponoval Ludwig van Beethoven v letech 1798 až 1800 a roku 1801 vydal tiskem jako součást souboru šesti kvartetů opus 18, které věnoval svému mecenášovi knížeti Lobkovicovi. Kvartet zazní v provedení Smyčcového kvarteta Belčea kvartet.

0: Vyslechli jsme smyčcový kvartet číslo 6 B-dur Ludwiga van Beethovena v provedení souboru Belchia Quartet.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Nisi Dominus, žalm číslo 127 pro alt, smyčce a basso continuo, napsal Antonio Vivaldi pravděpodobně mezi lety 1713 až 1717. Vyslechneme jej v interpretaci kontratenoristy Andrease Schola a barokního orchestru Australian Brandenburg Orchestra, který řídí Paul Dyer.

0: To byl žalm číslo 127 Nisi Dominus Antonia Vivaldiho pro alt, smyčce a basso continuo. Solový part přednesl Andreas Scholl, Australian Brandenburg Orchestra řídil Paul Dyer.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonie číslo 84 S-dur Josefa Haydna je jednou ze šestice takzvaných pařížských symfonií, které si roku 1784 objednala pařížská zednářská koncertní společnost Concert de la Loge Olympique. Přestože je v rámci tohoto cyklu označena jako třetí, vznikla až roku 1786 jako jedna z posledních. Vyslechneme ji v podání orchestru 18. století pod vedením France Brüchena.

0: Dozněla symfonie číslo 84 S-dur Josefa Haydna z cyklu pařížských symfonií. Orchestr 18. století řídil Franz Brüchen.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Oktet pro dechové nástroje Igora Stravinského v neobvyklém obsazení flétna, klarinet, dva fagoty, dvě trubky a dva trombóny je jedním z prvních děl jeho neoklasicistního období. Zkomponoval jej v letech 1922 až 1923 a v roce dokončení také dirigoval jeho premiéru v pařížské opeře. Vyslechneme jej v provedení členů komorního orchestru Orfeus.

0: dozněl oktet pro dechové nástroje Igora Stravinského v provedení členů komorního orchestru Orfeus.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Gloria pro soprán, sbor a orchestr napsal Francis Poulenc roku 1959 na památku Natálie a Sergeje Kusevických. Dílo patří k jeho nejpopulárnějším skladbám. Vyslechneme jej v podání sopranistky Kathleen Battle, Tanglewoodského festivalového sboru a Bostonského symfonického orchestru, který diriguje Seiji Ozawa.

0: Vyslechli jsme Gloria pro soprán, sbor a orchestr Francise Poulenca. Solový part přednesla Kathleen Battle, Tanglewoodský festivalový sbor a Bostonský symfonický orchestr řídil Seiji Ozawa.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Harold v Itálii Ettora Berlioze představuje neobvyklé spojení programní symfonie a sólového koncertu. Skladbu napsal roku 1834 na podnět Nicoli Paganiniho, který si přál koncertantní dílo pro svou violu od Antonia Stradivariho. Berlioz však vytvořil originální symfonii se sólovou violou, jejíž part je spíše součástí orchestru než virtuózním sólovým nástrojem. Harolda v Itálii vyslechneme v nahrávce Johna Eliota Gardinera z Orchestre Révolutionnaire et Romantique. Solový violový part přednese Gérard Cozet.

0: Vyslechli jsme symfonii se sólovou violou Harold v Itálii, dílo Hectora Berlioze. Sólový part přednesl Gérard Cossé, orchestr Revolutionnaire et Romantique dirigoval John Elliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Cyklus 11 čendoských antemů zkomponoval Georg Friedrich Händel pro Jamese Bridgese, vévodu z Čendosu, k soukromému provozování v zámecké kapli jeho sídla v Canons. Protože kaple tehdy ještě nebyla dokončena, konaly se bohoslužby v kostele svatého Vavřince ve Whitechurch, kde byly Händelovy antemy také poprvé provedeny. Z tohoto cyklu jsme pro náš pořad vybrali antem číslo 10 The Lord is my light. Účinkujícími jsou Lynn Dawson, soprán, Ian Partridge, tenor, sbor a orchestr The Sixteen řídí Harry Christophers.

0: To byl anthem The Lord is my light z cyklu čendoských anthemů Georga Friedricha Händla. Jeho interprety byly Lynn Dawson, soprán, Ian Partridge, tenor, sbor a orchestr The Sixteen řídil Harry Christophers.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Svou devátou symfonii zkomponoval Dmitrij Šostakovič krátce po skončení druhé světové války. Namísto očekávané pompézní oslavy vítězství však vytvořil ke značné nelibosti sovětských oficiálních míst dílo, v němž se střídají groteskní a pochmurné polohy. Ve vedlejším tématu první věty dokonce bývá někdy spatřována karikatura Stalinova velikášství. Symfonii číslo 9 S-dur Dmitrije Šostakoviče si na závěr našeho pořadu vyslechneme v podání Bostonského symfonického orchestru pod vedením Andrise Nelsonse.

Dozněla symfonie číslo 9 S-dur Dmitrije Šostakoviče. Bostonský symfonický orchestr řídil Andris Nelsons. Toto dílo zároveň ukončilo dnešní blok hudby, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Johann Sebastian Bach, druhá věta z koncertu pro dvoje housle a orchestr. Hraje Český komorní orchestr, solisté jsou Josef Suk a Henrik Schering, řídí Josef Vlach.

Jan Václav Hugo Voříšek, Líbe, píseň pro soprán a kladívkový klavír. Zpívá Martina Janková, hraje Barbara Maria Willi.

Následující melodii budete velmi pravděpodobně nebo zcela jistě znát, neboť patří k nejslavnějším a nejupravovanějším ve světě. Leckde si bez ní nedokáží představit vánoční svátky a možná budou mnozí z vás znát i název té kompozice. Ale víte, kdo zkomponoval přeslavnou alžbětinskou serenádu? Jeho jméno je Ronald Binge a během druhé světové války sloužil u královského britského letectva. Po válce byl skladatelem BBC, psal i hudbu filmovou, ale Bingeho alžbětinská serenáda, oslavující po válce v roce 1952 nástup nové alžbětinské éry s královnou Alžbětou II., je nepřekonatelná. Hraje nám ji Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, diriguje Ernest Tomlinson.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Zaspívá nám Fritz Wunderlich, nezapomenutelný německý lyrický tenorista, který zářil především v mozartovském repertoáru. A bohužel také se shodou okolností dožil pouze necelých 36 let jako Mozart. V roce 1966 Wunderlich zemřel po pádu ze schodů. Jen pár týdnů ho dělilo od jeho debutu v newyorské metropolitní opeře. Naštěstí máme dochovány nahrávky jeho zpěvu jako doklad jeho talentu. My ho teď zastihneme jako prince Tamína v Mozartově poslední opeře Kouzelná flétna ve chvíli, kdy mu tři dámy ukázaly obrázek princezny Pamíny, dcery královny noci. Tamino je uchvácen její krásou a zpívá takzvanou obrazovou árii. Je kouzel plná zdeta tvář. Fritze Wunderlicha doprovodí berlínští filharmonikové vedení Karlem Böhmem.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Stejně jako byl za prvního básníka klavíru označován geniální Frédéric Chopin, hovořilo se jako o básníkovi klavíru, o jednom z největších českých, ale i světových pianistů 20. století, Ivanu Moravcovi. Takže teď dva básníci klavíru v jednom, totiž Chopinova etída Azdur v podání Ivana Moravce.

Antonio Vivaldi, aria Mamuda z třetího dějství opery La Verita di Cimento. Zpívá Paul Agnew a Modo Antiquo řídí Federico Maria Sardelli.

Disonance je nelibozvučný souzvuk tónů, vytvářející harmonické napětí. V klasické harmonii musí disonance vždy vyústit do libozvučné konsonance, tedy do harmonického klidu. V novější hudbě takové pravidlo neplatí. Stereotypní nadužívání disonance však často vede ke klišé, které je právem odmítáno většinovým publikem. Nápaditá práce s disonancemi a konsonancemi je přitom silným nosičem emocí, dodává hudbě výrazové napětí a dramatismus. Leonard Bernstein a

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Bedřich Smetana a klavírní skladba Slavnost českých rolníků z cyklu Sny hraje Tomáš Výšek.

0: Vážení posluchači rozhlasové stanice D-dur, rádi bychom vás pozvali na koncert Klasická Praha, který se bude konat 19. září od 19 hodin v budově Matematicko-fyzikální fakulty na Malostranském náměstí. V solovém recitálu na klavír bude hrát Jan Novák a zazní skladby Friderika Chopina, Sergeja Rachmaninova, Emanuela Šábriera, Alexandra Skriabina a Evgenie Kysina. Budeme se s vámi těšit na viděnou.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, předehra k opeře Don Giovanni. Anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

Jean-Louis Marchand byl obdivuhodným čembalistou a varhaníkem. V čembalu prý konkuroval dokonce Françoise Couperinovi. Ve varhanách dosáhl obrovského úspěchu nejen tím, že už ve 14 letech zastával post hlavního varhaníka v katedrále v Nevers a později v několika dalších kostelích v Paříži, ale hlavně poté, co mu Ludvík XIV. Svěřil post dvorního varhaníka. Těžko říci, co je pravdy na tom, že ze strachu před přímou konfrontací s varhaními improvizacemi Johanna Sebastiana Bacha Marchand raději utekl. V každém případě pro královský nástroj zanechal fantastické kusy a toto je jeden z nich. Frédéric Desanclaux hraje Marchandovu Fugu pro varhany.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Jan Václav Stamic z Mannheimské školy, jeden z těch, kteří zdokonalili sonátovou formu, a jeho symfonie B-dur, třívětá, poslechneme si ji celou. Slovenský komorní orchestr řídí Bohdan Varchal.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: A teď je před námi zhudebnění základní modlitby katolické a většiny křesťanských církví. Otčenáš, neboli latinsky Pater Noster. Asi bychom se nedopočítali, kolik skladatelů Otčenáš zhudebnilo od těch nejstarších po současné žijící autory. V každém případě to následující je z pera skladatele, jehož život vymezila pravděpodobně data 1490 až 1562. To úmrtí víme docela přesně, neboť v té době už byl Blám Adrian Willaert velmi ctěným regenschorem chrámu svatého Marka v Benátkách. Tedy Willaertovo zhudebnění modlitby Otčenáš a nizozemský komorní sbor.

Handel byl dokonalým mistrem svého oboru, schopen komponovat vynikající hudbu doslova pro všechny příležitosti. Ještě v Německu nebo Itálii psal krásné skladby pro katolickou i luteránskou liturgii, v Anglii stejně skvostně pro liturgii anglikánskou, psal koncerty, sbory, komorní hudbu, ale také třeba hudbu ke královskému ohňostroji nebo ke královské projížďce na řece. A ta nás zajímá právě teď. Vodní hudba, tři barevné a hudebně nápadité svity s menuety i anglickými tanci. Vynikající britský ansámbl Akademie staré hudby nám teď na nástroje z doby Handlovy zahraje pátou část z třetí svity vodní hudby v G-dur. Řídí Christopher Hogwood, mimochodem autor vynikající knihy o Handlovi a přední znalec jeho tvorby.

Génius, který podobně jako Mozart už v dětství cestoval po Evropě, byl oslavován jako skladatel a považován za jednoho z nejlepších evropských klavíristů své doby. Johann Nepomuk Huml. 2 roky byl Mozartovým žákem a po Mozartově smrti sám učil Mozartova syna France Xavera. No a my si teď dopřejeme jiné humlovsko-mozartovské spojení, totiž Humlovu fantazii pro klavír C-dur, napsanou na motiv árie Figara z prvního dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Hraje japonská pianistka Madoka Inui.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Bohuslav Martinů a finální věta z jeho koncertína pro klavír a orchestr. Hraje Emil Leichner, Českou filharmonii řídí Jiří Bělohlávek.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
2: Franz Berwald, švédský skladatel, který nikdy neslyšel žádnou ze svých symfonií naživo, protože ve Švédsku v jeho době nebyl orchestr, který by je byl schopen zahrát. A symfonie číslo 4, třetí věta, tedy skerco. Göteborské symfoniky řídí Neeme Järvi.

0: Oratorium je vokálně instrumentální dílo pro sbor, sólisty a orchestr, které má děj, vypráví nějaký příběh. Nejčastěji jde o duchovní dílo na biblický námět, ale existují i světská oratoria, třeba na antické náměty.
1: Otevíráme přeslavné a mohutné vánoční oratorium Johanna Sebastiana Bacha. Kdyby se všech 6 částí pro jednotlivé svátky vánočního období, připravené Bachem pro Vánoce roku 1734 a 5, provedly za sebou, trval by takový koncert bezmála 3 hodiny. My si teď dopřejeme jen několik minut, a sice z 5. části vánočního oratoria, připsané Bachem první neděli po novém roce. Mimo jiné je zde působivý tercet Ach, wann wird die Zeit erscheinen? Ach, kdy přijde ten čas, kdy přijde útěcha věřících? Zpívají a hrají členové Staatskapelle Dresden, řídí Petr Schreier.

Beethoven napsal dvě překrásné romance pro housle. Jednu v tónině G-dur jako opus 40, druhou v tónině F-dur jako opus 50. I když číslování neodpovídá chronologii kompozic, nýbrž vydání, je to celkem nedůležité. Dělí je od sebe jen 4 roky a jsou z období, v němž Beethovenovi došlo, že jeho postupující hluchota bude zřejmě neodvratitelná. V obou romancích je líbezná hudba, nikoli Beethoven bojovník, nýbrž Beethoven plný citu. Romance číslo 1 G-dur, Anne-Sophie Mutter, New Yorkská filharmonie, Kurt Masur.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Hvězdná portugalská klavíristka Maria João Pires patří k nejuznávanějším interpretkám mozartovského klavírního repertoáru, za něž byla také několikrát oceněna. Ale skvěle hraje i romantické mistry. Takto například známou arabesku C-dur Roberta Schumana.

Schumannovu arabesku C-dur hrála Maria João Pires. Georg Philipp Telemann, koncert pro violu G-dur, třetí věta, presto. Hraje Florian Deuter na violu a muzika Antiqua Köln.

V roce 1840 měla v Paříži premiéru Favoritka, opera Gaetana Donizettiho, italského operního skladatele Belcanta, krásného zpěvu a jeho oslavy skrze koloraturní a klenuté árie. V tomto roce začal skladatel, dosud slavný hlavně v Itálii, psát na objednávku pro pařížskou operu. Zkomponoval pro ní Dceru pluku a Favoritku, čtyřaktovou vážnou operu vedoucí nás do Španělska 14. století, k zvláštnímu milostnému trojuhelníku mezi kastilským králem Alfonzem, jeho milenkou a favoritkou Eleonorou a klášterním novicem Fernandem, který se do dívky zamiluje. Když zjistí, že Eleonora, již si směl za své zásluhy vzít, byla královou milenkou, rozhoduje se vrátit do kláštera. Eleonora mu později, poté, co jí odpustí, umírá v náručí. My se vrátíme k okamžiku, kdy Fernando zjistí krutou pravdu. Pak v Donizettiho opeře zpívá tuto árii, u nás hlasem malckého tenoristy Josefa Kaleji. Akademii svatého Martina vede Carlo Rizzi.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Felix Mendelssohn Bartholdy byl už od dětství mimořádně hudebně talentovaný. A navíc měl to štěstí, že jeho zámožná rodina jeho hudební vzdělávání vydatně podporovala a rozvíjela. Dokonce mu platila orchestry, aby si mohl ověřit zvuk svých skladeb. Mezi 12. a 14. rokem složil Mendelssohn 12 symfonií pro smyčcový orchestr. A jednu z těchto půvabných kompozic z toho zázračného chlapce si teď poslechneme. Alespoň tedy část. Finální větu z 8. symfonie pro smyčce D-dur hraje Orpheus Chamber Orchestra.

Úchvatná byla kariéra francouzského mistra Maréna Maréze. Jako virtuos na violu da gamba byl proslulý oslnivou technikou a nádherným tónem. Však to byl také žák legendárního pana Saint-Colomba, jak o tom vypráví i slavný film Všechna jitra světa. Ale Maré došel i ke skladatelskému uznání. Je autorem asi 600 skladeb pro gambu a dokonce i 4 oper. Ale přeci jen se dodnes nejčastěji setkáváme s jeho hudbou instrumentální, v níž málo kdy chybí jeho milovaná gamba. A v následujícím kousku tu budou hned dvě. Les voix humaines, lidské hlasy, pro dvě violy da gamba, hraje dvojice s názvem Le spectre de la rose.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Ottorino Respighi v orchestrální svitě římské slavnosti z roku 1928 vylíčil průběh gladiátorských zápasů, včetně trubkových signálů, strachu odsouzenců i hrozivého vrčení lvů. Někomu to přijde až příliš popisné, ale s orchestrem Respighi rozhodně zacházet uměl. Královský liverpoolský orchestr řídí Vasily Petrenko.

Josef Haydn, árie z opery Orlando Palladino. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Franz Schubert. První věta ze symfonie číslo 7 H-moll nedokončené. Vídeňské filharmoniky řídí Carlos Kleiber.

Pokud byste se někdy při toulkách Prahou zatoulali na Anenské náměstí, najdete na jeho nároží a ulice na Zábradlí pamětní desku s mužskou podobiznou a latinským nápisem Jacobus Gallus Carniolus hoc loco cantor 1586-1591. Tedy svědectví o tom, že na místě, kde stál v 16. století kostel svatého Jana na Zábradlí, působil 5 let jako kantor Jakob Handl Gallus, skladatel slovinského původu, který žil a tvořil i ve Vídni, v Olomouci a nakonec tedy v Praze. Byl to velmi plodný autor motet a mší, ale také půvabných světských madrigalů, z nichž jeden nám teď nabídne soubor Societas Incognitorum, Dulcis amica veni. Přijď, sladká přítelkyně.

Víte, kdo vymyslel originální, de facto volnou formu klavírní fantazijní miniatury a nazval ji nocturnem? Hudební badatelé jsou přesvědčeni, že poprvé tento termín pro své dílo použil irský klavírista a skladatel John Field, a to během svého pobytu v Rusku, které ho okouzlilo. Svá první tři nocturna vydal už v roce 1812. Celkem je autorem 18 nocturen. Je to úžasný barevný klavírní svět, do nějž nás teď nechá nahlédnout britský interpret Benjamin Frith, hrající Fieldovo nocturno číslo 3 a zdur.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Jean-Philippe Rameau nebyl jen nejvýznamnějším francouzským skladatelem 18. století, ale také vynikajícím hudebním teoretikem, čembalistou a varhaníkem. Jeho ornamentální díla se stala prototypem rokokového stylu. Jeho opery a operní styl ukončili posmrtnou vládu Lilyho. A právě do jedné z Rameauových oper teď vstoupíme. Bude to opera Paladini, která měla premiéru, když bylo Rameauovi bezmála 80 let. Krásnou sarabandu ze druhého dějství zahraje soubor Le Talent Lyrique, řídí Christophe Rousset.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Česko-německá muzikoložka, čembalistka, varhanice, hráčka na kladívkový klavír Barbara Maria Willi, která u nás velkou měrou přispěla k vlně zájmu o starou hudbu a její historicky poučenou interpretaci, teď ve své poučené interpretaci zahraje kanzon in F pro loutnový spinet od německého protestantského skladatele a vynikajícího varhaníka přelomu renesance a baroka Hanse Lea Haslera.

tempová označení jako allegro, largo, andante, presto mívají i výrazový obsah. Allegro třeba znamená rychle, ale i vesele. Není správné je uvádět jako názvy vět a skladeb. Jsou to pokyny pro interpreta, ne pro posluchače. Antonio Vivaldi, první věta z koncertu pro dva lesní rohy a orchestr. City of London Baroque Symphonia řídí Nicholas Kremer.

Ludwig van Beethoven, druhá věta Adagio cantabile ze sonáty pro klavír číslo 8 C-moll opus 123. Hraje Valentína Kameníková.

Modulace je plynulá změna tóniny, tak říkajíc za chodu. Skladba se otevře, dejme tomu v C-dur, po několika taktech začne modulovat a pokračuje třeba v F-dur. Většinou se nakonec pomocí dalších modulací vrátí do původní tóniny. Kdyby hudba nemodulovala, začala by být po chvíli stereotypní, statická. Modulace se používá jako prostředek hudebního pohybu, vývoje, harmonického klidu, střídaného napětím. Albert Russell, učitel Bohuslava Martinů a námořník, symfonie číslo 3 G-moll, finální věta, Brněnskou filharmonii řídí Václav Neumann.

Wolfgang Amadeus Mozart, kanconeta Dona Giovanniho z druhého dějství opery Don Giovanni. Zpívá Matthias Gerne, symfonický orchestr švédského rozhlasu řídí Manfred Honeck.

V horkém srpnu roku 1844 pobýval Hector Berlioz v jeho francouzském Nice u moře a tam za krátký čas složil působivou koncertní předehru. Původně se jmenovala Věž v Nice, poté Růžový korzár. Nakonec jen korzár, jako slavná báseň Lorda Byrona o hrdinském korzáru Konrádovi. Berliozova předehra má asi 9 minut a takto zní v nahrávce Londýnského symfonického orchestru s André Previnem.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

V našich pořadech o kontrapunktu jsme se společně s panem profesorem Smutným ohlédli zpět a podívali se na přísnou stavbu Bachovy fugy,

i když je mistrovsky ovládal, jak to víme třeba z Pasakaly v klavírním triu. Zde fugu zjevně užil proto, aby podtrhl skladební a myšlenkový záměr díla, poctu velkému Francouzovi Couperinovi, autorovi řady znamenitých polyfonních skladeb a fug.

V lednu roku 1937 uvedl v Bazileji Paul Sacher rozsáhlou čtyřvětou skladbu, kterou její autor Béla Bartók nazval prostě Hudba pro strunné nástroje a čelesto. Tato partitura patří k nejznámějším, nejhranějším, ale také hráčsky nejobtížnějším Bartókovým skladbám. Zřetelně z ní vycítíme syntézu

0: Skladatelské virtuozity tektonické i instrumentačně barevné s hlubokou meditativní reflexí. První větu této skladby představuje fuga, pomalá, klenutá do širokého oblouku, založená na chromatickém tématu, které je jakoby upředeno ze čtyř velice příbuzných motivů.
1: Polyfonní předivo v této partituře je opravdu složité. Jestliže romantikové uvolnili pravidla klasické harmonie tak, že téměř ztrácíme u mnoha z nich pojem tonality, muselo u fugy dojít k podobným změnám. A Bartók těchto nových možností plně využívá a ještě je v mnohem rozvíjí. Je to hudba velice přesvědčivá a plná hluboké obsažnosti.

0: Béla Bartók emigroval na začátku druhé světové války do Spojených států, kde byl činný jak skladatelsky, tak zejména pedagogicky. Zemřel roku 1945 v New Yorku.
1: O rok později než Bartók opouští Evropu, a to mnohem obtížněji a můžeme říct i dobrodružněji, jiný hudebník. Violista, dirigent a skladatel Paul Hindemith. Ten se před nastupujícím nacismem uchýlí nejprve do Švýcarska a později do Ameriky. Ve svém raném skladatelském období prošel bouřlivou vlnou expresionismu. Později se nekompromisně přihlásil k principům pevné stavby formální, zřetelné struktury rytmicko-melodické a často důsledně promyšlené práci polyfonické. Mohli bychom uvést Passacalli v symfonickém cyklu Nobilissima Visione, fugu ve smyčcovém triu, v obou smyčcových kvartetech, v klavírní sonátě nebo polyfoně stavěné plochy v opeře Malíř Matisse. Kontrapunktu věnuje Hindemith také obsažnou stať ve svém díle teoretickém.
0: Velice půvabný příklad Hindemithova umění kontrapunktického nalezneme v jeho klavírním cyklu 12 preludií a fug s názvem Ludus tonalis. Hindemith zde po Bachově vzoru komponuje nepříliš rozsáhlé, ale dokonale čisté dvojice preludia s fugou. V nichž využívá různých kontrapunktických umělůstek, jako je fuga v inverzi, fuga kanonická nebo radší. A právě jednu z těchto fug si teď poslechneme.

0: Dílo Dmitrije Šostakoviče je doslova nabito polyfonními formami. Připomeňme třeba Pasakaliu v klavírním triu nebo v 7. symfonii. Obsáhlý cyklus 24 preludí a fůk pro klavír opus 87 a další.
1: My si dnes připomeneme část první věty jeho 4. symfonie, což je přímo zběsilá fuga, která vlastně nemá téma. Je to jen šílený úprk v neuvěřitelném tempu, donekonečna vystupňovaný na hranici fyzických možností hráčů na smyčcové nástroje.

Formu fugy užívali skladatelé v době dávné i nedávné, často ve velkých vokálních dílech s účastí solistů, sboru a orchestru. V našem století je tomu také tak. Chtěl bych uvést dvě ukázky z díla skladatelů, které mimochodem spojuje jejich rok narození, rok 1882. První z nich, Ladislav Vicpálek, český lidový Bach, jak ho nazývá ve svých pamětech Max Brod, byl skladatel polyfonik již svým založením. V jeho díle téměř nenajdeme partituru, v níž by neužil široké, hluboce promyšlené a s přehledem vystavěné polyfonní věty. V roce 1920 napsal Vicpálek první ze svých velkých vokálních skladeb, a to kantátu o posledních věcech člověka, psanou na texty moravské lidové poezie. Hned v jejím úvodu slyšíme takovouto sborovou baladickou funkci.

0: Posledním autorem našeho putování za fugou bude skladatel, narozený stejně jako Vicpálek roku 1882, tedy Igor Stravinský. Onen kompoziční gejzír, který pro hudebníky znamená asi totéž, co pro výtvarníky Picasso. A je samozřejmé, že tenhle architekt, vynálezce hudby, jak sám sebe uváděl, jestliže vyzkoušel vše, co bylo v hudbě možné a dostupné, musel nutně sáhnout po principu fugy. A udělal to nejednou a nijak okrajově. Poslechneme si druhou větu jeho proslulé žalmové symfonie, komponované v roce 1930 k 50. výročí založení symfonického orchestru v Bostonu, kde ji také jeho tehdejší šéfdirigent Kusevický uvedl. Symfonie je psána pro orchestr s velkým obsazením dechových nástrojů. Dále harfu, dva klavíry, tympány, velký buben. Ze smyčcových nástrojů užívá Stravinský pouze violončela a kontrabasy. My si na závěr toho našeho seriálu poslechneme to, jak Stravinský uměl komponovat fugu, ale zároveň také to, co o ní napsal v jedné své knize.
1: Fuga je dokonalá forma, v níž hudba neznamená nic jiného než samu sebe. Neznamená to snad, že je skladatel uvržen pod jeho pravidel a příkazů? A co když právě v tomto zajetí nachází rozmach své tvůrčí svobody?
0: A co když právě v tomto zajetí nachází rozmach tvůrčí svobody?

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. V našem pořadu se budeme věnovat nově pořízeným nahrávkám z fonotéky Českého rozhlasu. První skladbou bude symfonická báseň Dcera Pohjoli Jeana Sibelia, kterou napsal roku 1906 na motivy z finského národního eposu Kalevala. Vyslechneme ji v podání Göteborského symfonického orchestru pod vedením Santu Matiase Rouvaliho.

0: Dozněla symfonická báseň Dcera Pohjoly, dílo Žána Sibelia. Jeteborský symfonický orchestr řídil Santu Matias Rouvaly.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Svou sonátu pro klavír číslo 4 C-moll zkomponoval Sergej Prokofjev roku 1917. Využil v ní tematický materiál ze svých starších zápisníků, odtud také pochází její podtitul Ze starých sešitů. Poprvé ji provedl následujícího roku v Petrohradě sám skladatel. Prokofjevovu sonátu pro klavír číslo 4 C-moll vyslechneme v podání Alexandra Melníkova.

0: Vyslechli jsme sonátu pro klavír číslo 4 C-moll Sergeje Prokofjeva. Jejím interpretem byl Alexandr Melnikov.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Serenáda pro tenor, lesní roh a smyčce Benjamina Britna je písňový cyklus na básně 6 anglických autorů, které spojuje téma noci. Skladbu napsal roku 1943. Vyslechneme ji v provedení těchto interpretů. Andrew Staples, tenor, Christopher Parks, lesní roh, symfonický orchestr švédského rozhlasu řídí Daniel Harding.

0: To byla serenáda pro tenor, lesní roh a smyčce od Benjamina Britna. Jejími interprety byli Andrew Staples, tenor, Christopher Parks, lesní roh, symfonický orchestr švédského rozhlasu řídil Daniel Harding.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Smyčcový kvartet číslo 14 D-moll France Schuberta nese podtitul Smrt a dívka podle druhé věty, kterou tvoří variace na téma Schubertovy stejnojmenné písně. Dílo zkomponoval roku 1824 v době, kdy se potýkal s vážnou nemocí. Svým kompozičním mistrovstvím i citovou hloubkou patří k vrcholům komorní hudby. Vyslechneme jej v provedení smyčcového kvarteta Chiaroscuro Quartet.

0: Dozněl Smithsový kvartet číslo 14 D moll s podtitulem Smrt a dívka, dílo France Schuberta. Hrálo Smithsové kvarteto Chiaroscuro kvartet.
1: Český rozhlas D dur.
0: Anton Bruckner se proslavil především jako autor velkolepých symfonií, významnou součást jeho tvorby však představují také duchovní skladby. Vedle tří velkých mší a tedeum napsal i řadu pozoruhodných menších děl určených pro různé příležitosti. Moteto Ecce Sacerdos Magnus pro smíšený sbor, tři trombóny a varhany zkomponoval roku 1885 pro Lineckou katedrálu u příležitosti oslav stého výročí založení diecéze. Dílo však nakonec nebylo za skladatelova života nikdy provedeno. Vyslechneme je v interpretaci sboru Severoněmeckého rozhlasu pod vedením Hanse Christopha Rademana.

0: Doznělo moteto Ecce sacerdos Magnus od Antona Brucknera. Sbor severoněmeckého rozhlasu řídil Hans Christoph Rademann.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonie číslo 99 S-dur Josefa Haydna je sedmou z 12 londýnských symfonií. Poprvé ve své symfonické tvorbě v ní Haydn předepsal také klarinety. Napsal ji roku 1793 pro své druhé londýnské turné. Premiéra se uskutečnila 10. února 1794 v londýnském koncertním sále Hanover Square Rooms a Haydn ji řídil od klavíru. Vyslechneme ji v podání německé komorní filharmonie Brémy, kterou diriguje Paavo Järvi.

0: Vyslechli jsme symfonii číslo 99 S-dur Josefa Haydna. Německou komorní filharmonii Brémy řídil Paavo Järvi.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro housle a orchestr zkomponoval György Ligeti pro německého houslistu Saška Gavrilova, jemuž je dílo také věnováno. První třívětá verze koncertu zazněla poprvé roku 1990. Ligeti pak skladbu přepracoval a rozšířil do její definitivní pětivěté podoby. Ta byla poprvé provedena 9. června roku 1993, kdy se solového partu ujal Saško Gavrilov za doprovodu Ensemble Intercontemporain pod vedením Pierra Bouleze. Houslový koncert představuje Ligetiho pozdní styl, který je syntézou avantgardních kompozičních technik a tradiční melodiky. Britský hudební publicista Stephen Johnson jej charakterizoval jako doslova roh hojnosti instrumentálních efektů a kompozičních technik, divoká koláž nálad a barev. V našem pořadu zazní nahrávka s vynikající korejskou houslistkou Hae Sun Kang a souborem Ensemble Intercontemporain, který řídí Pierre Blaise.

0: Dozněl koncert pro housle a orchestr Gerardiho Ligetiho. Solistkou byla Hyesun Kang, ensemble Intercontemporain řídil Pierre Blaise.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Spící krasavice, známá také pod názvem Šípková růženka, je druhým ze tří baletů Petra Iljiče Čajkovského. Napsal je roku 1889 podle stejnojmenné pohádky Charlese Perrolta. Současný ruský klavírista a dirigent Michail Pletňov převedl výběr z této barvité Čajkovského partitury do podoby virtuózní klavírní svity. Vyslechneme ji v podání Daniela Trifonova.

0: To byla svita z baletu Spící krasavice Petra Iljiče Čajkovského v transkripci pro klavír od Michaila Pletňova. Hrál Daniil Trifonov.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na závěr pořadu se vrátíme ke klasikovi finské hudby Jeanu Sibeliovi. Jeho symfonie číslo 4 A-moll, vznikající v letech 1908 až 1911, se v mnoha ohledech odlišuje od jeho předchozí tvorby. Je úspornější, sevřenější a přináší řadu nových skladatelských postupů. Je paradoxní, že svou nejmoderněji znějící symfonii chápal sám autor jako protest proti tehdejší avantgardě. Její hlubší význam však spočívá především v tom, že vznikala v nelehkém období skladatelova života, kdy podstoupil několik náročných operací zhoubného nádoru v hrdle. Tato zkušenost se odrazila v její mimořádně temné atmosféře a přispěla k tomu, že je dnes považována za jedno z nejhlubších uměleckých stvárnění existenciální úzkosti v symfonické literatuře. Sibelius se však z nemoci zotavil a žil ještě téměř půl století. Symfonii číslo 4 A-moll vyslechneme v podání Göteborského symfonického orchestru, který diriguje Santu Matias Rouvaly.

0: Dozněla symfonie číslo 4 a-mol Jeana Sibelia. Jeteborský symfonický orchestr dirigoval Santu Matias Rouvali. Tímto dílem jsme zároveň uzavřeli dnešní pořad, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Náš pořad zahájíme orchestrální svitou číslo 3 D-dur Johanna Sebastiana Bacha, zkomponovanou kolem roku 1730, patrně pro veřejné koncerty hudebního sdružení Collegium Musicum, které se konaly v Cimrmanově kavárně v Lipsku. Vyslechneme ji v interpretaci Freiburského barokního orchestru.

0: Dozněla svita pro orchestr číslo 3 D-dur Johanna Sebastiana Bacha v provedení Freiburského barokního orchestru.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Smyčcový kvartet číslo 6 B-dur zkomponoval Ludwig van Beethoven v letech 1798 až 1800 a roku 1801 vydal tiskem jako součást souboru šesti kvartetů opus 18, které věnoval svému mecenášovi knížeti Lobkovicovi. Kvartet zazní v provedení Smyčcového kvarteta Belčea kvartet.

0: Vyslechli jsme smyčcový kvartet číslo 6 B-dur Ludwiga van Beethovena v provedení souboru Belchia Quartet.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Nisi Dominus, žalm číslo 127 pro alt, smyčce a basso continuo, napsal Antonio Vivaldi pravděpodobně mezi lety 1713 až 1717. Vyslechneme jej v interpretaci kontratenoristy Andrease Schola a barokního orchestru Australian Brandenburg Orchestra, který řídí Paul Dyer.

0: To byl žalm číslo 127 Nisi Dominus Antonia Vivaldiho pro alt, smyčce a basso continuo. Solový part přednesl Andreas Scholl, Australian Brandenburg Orchestra řídil Paul Dyer.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonie číslo 84 S-dur Josefa Haydna je jednou ze šestice takzvaných pařížských symfonií, které si roku 1784 objednala pařížská zednářská koncertní společnost Concert de la Loge Olympique. Přestože je v rámci tohoto cyklu označena jako třetí, vznikla až roku 1786 jako jedna z posledních. Vyslechneme ji v podání orchestru 18. století pod vedením France Brüchena.

0: Dozněla symfonie číslo 84 S-dur Josefa Haydna z cyklu pařížských symfonií. Orchestr 18. století řídil Franz Brüchen.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Oktet pro dechové nástroje Igora Stravinského v neobvyklém obsazení flétna, klarinet, dva fagoty, dvě trubky a dva trombóny je jedním z prvních děl jeho neoklasicistního období. Zkomponoval jej v letech 1922 až 1923 a v roce dokončení také dirigoval jeho premiéru v pařížské opeře. Vyslechneme jej v provedení členů komorního orchestru Orfeus.

0: dozněl oktet pro dechové nástroje Igora Stravinského v provedení členů komorního orchestru Orfeus.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Gloria pro soprán, sbor a orchestr napsal Francis Poulenc roku 1959 na památku Natálie a Sergeje Kusevických. Dílo patří k jeho nejpopulárnějším skladbám. Vyslechneme jej v podání sopranistky Kathleen Battle, Tanglewoodského festivalového sboru a Bostonského symfonického orchestru, který diriguje Seiji Ozawa.